0: Běžně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla druhá hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
6: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
7: Zpravodajský servis.
0: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 3 hodiny ráno. Takže, lidi, máme tu letní sezónu a s ní i tradiční dilema, narvaný koupáky, kde se člověk bojí chytit plíseň, nebo předražená dovolená, kde stejně dostane sračku. Češi se letos sice snaží šetřit a plánují víc výletů v oblastech českých, ale jak to tak vypadá, největší atrakcí bude zase jenom to, jestli se sousedovi propadne bazén pod tíhou všech těch pivních pupků. No co, hlavně že je co chlastat a na co si stěžovat, že jo.
0: Ze společnosti.
8: Na Ostravsku se řešily pořádné prasečiny, kdy dva hovada dostala u soudu 4 roky natvrdo za to, že si v budově finančního úřadu užívala se školačkami, a to i za pomoci pervitinu. Páni úředníci si tak z kanceláří udělali regulérní bordel, kde se chlastalo a fetovalo s nezletilými. No, aspoň víme, že na úřadech se vždycky něco děje, i když to není zrovna práce na finančním úřadu, ale spíš jen kurva hovadiny.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 3 hodiny ráno. Takže, lidi, máme tu letní sezónu a s ní i tradiční dilema, narvaný koupáky, kde se člověk bojí chytit plíseň, nebo předražená dovolená, kde stejně dostane sračku. Češi se letos sice snaží šetřit a plánují víc výletů po vlastech českých, ale jak to tak vypadá, největší atrakcí bude zase jenom to, jestli se sousedovi propadne bazén pod tíhou všech těch pivních pupků. No co, hlavně že je co chlastat a na co si stěžovat, že jo.
4: Ze společnosti.
5: Na Ostravsku se řešily pořádné prasečiny, kdy dva hovada dostala u soudu 4 roky natvrdo za to, že si v budově finančního úřadu užívala se školačkami, a to i za pomoci pervitinu. Páni úředníci si tak z kanceláří udělali regulérní bordel, kde se chlastalo a fetovalo s nezletilými. No, aspoň víme, že na úřadech se vždycky něco děje, i když to není zrovna práce na finančním úřadu, ale spíš jen kurva hovadiny.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima,

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři ta jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino

Stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Vladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Vladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a jílica, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Hladovská zima zákluje a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská

0: Každý den je originál.
1: 16. června slaví svůj svátek Zbyněk. Toto staročeské jméno znamená ten, kdo rozptyluje hněv. Všem Zbyňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak

0: spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Kiss Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 6 hodin ráno. Zdá se, že v Praze se rozmohla nová móda, nošení ponožek v sandálech je prý už pasé, teď frčí rovnou šlapky na boso i v metru. Nedávno se dokonce spekulovalo, že jeden pán jel na Linsec jen s natřenými chodidly a úsměvem, což pobavilo celý vagón. No, hlavně ať si to ti borci pak doma pořádně vydrhnou, ať nemají smrad jak z opičího zadku.
4: Ze společnosti.
5: Tak to máme další úlovek z Plzně, kde se jeden borec rozhodl, že venčení psa se nejlépe obejde bez hadrů. Místní se prý jen tak lehce nepohoršili, když procházel centrem v Rouše Adamově. Policajti měli hold o zábavu postaráno, než ho přesvědčili, že psí exkrementy se sbírají lépe v kalhotách.
4: Kultura.
5: Tady je jedna taková kulturní perlička, co se týče bizarností. České vydavatelství Tympanum se totiž rozhodlo jít proti proudu a novou sbírku povídek Příšerný host vydává na zatracené magnetofonové kazetě. V době, kdy nám AI generuje audioknihy jak na běžícím pásu, je to docela úchylný krok k bizarní sběratelské hodnotě, co říkáte. Prý to má být pro ty, co se nebojí textů na hraně příběhu a podivna, a hlavně, co si ještě pamatujou, jak se ty kazety vlastně přetáčely.
4: Sport.
5: V klíčovém zápase českých fotbalistů proti Jihoafrické republice se chystá pořádná rarita, hovada. Pískat tenhle fofr na trávníku totiž bude kompletně ženská trojice, tak doufejme, že chlapům neujede míč víc než obvykle. Bude to buď fotbal, nebo módní přehlídka s píštalkou, uvidíme, co z toho bude větší prdel.
4: Doprava.
5: Takže, šoféři, včera se D1 zase jednou ukázala v plné kráse, když se u průhonic sešlo 5 plechovek v takové grandiózní hromadné nehodě, že z toho byly zranění a dálnice na Prahu kompletně v píči. Kolony stály jak penis po 90 a lidi tam nejspíš zkusili všechny možné pozice, jen aby se nenudili v autě. Fakt se divím, že se tam z toho všeho ještě někdo nerozbrečel.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný zvratů, jak od západu dorazí oblačnost s občasnými přehánkami, teploty se ale i přesto vyšplhají na příjemných 20 až 24 stupňů, takže žádných cípání zimou se konat nebude. V noci to ovšem spadne na chladných 11 až 15 stupňů, takže jestli jste včera v posteli něco rozjeli, radši si dneska na večer přitopte, ať vám nepřimrznou kuličky, nebo co tam máte, a zítra se bude pokračovat v podobném duchu, občasná sprcha a teploty kolem 25.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jednou jsem do tramvají na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: 16. června slaví svůj svátek Zbyněk. Toto staročeské jméno znamená ten, kdo rozptyluje hněv. Všem Zbyňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 7 hodin ráno. Jeden šofér z Jihomoravského kraje si v Židlochovicích pořádně ulevil, když tamní úřad nazval dost jadrně, pánským přirozením, a hle světe div se, ombudsman mu pokutu za tenhle slovní průjem nakonec zrušil. Zřejmě uznal, že občas prostě potřebujeme vypustit páru, i když zrovna nemáme v puse pusu od medu. To by jeden neřekl, jak se dá zařvat na úřední dopis a nakonec z toho vyváznout bez újmy na peněžence.
5: Ze společnosti.
6: V Česku se můžete divit, za co všechno hrozí pokuta, třeba za mytí auta na ulici čistou vodou. Řidiči si můžou naběhnout i za poděkování blinkry nebo zbytečně puštěný motor, což zní jako pořádná byrokratická perlička. A tak i když se snažíte být řádní, české zákony vás dokážou pěkně potrápit, až se z toho člověku ježí vlasy.
5: Kultura.
6: Klatovy teď řeší pořádné sochařské peklo. V ulicích se tam objevily umělecké kousky jako červené prase líbající chlapa, nebo kus lidského masa zavěšený jako boxovací pytel, a lidi z toho mají hlavy v pejru. Někdo to žere, jinej by to nejradši rovnou schodil ze soklu, ale jedno je jisté, nikdo to nenechá bez komentáře.
5: Sport.
6: Letní sezóna naplno startuje a s ní i boj o nejlepší místa na bývolejbalových kurtech. Někteří borci prý už teď trénují na písku tak urputně, že jim na konci zápasu málem vypadne i duše, jen aby si všimli holky, co se jim v plavkách promenádují kolem hřiště. Hlavně, že je co chytat míč samozřejmě.
5: Doprava.
6: Pražské letiště se proměnilo v dopravní peklo, kde se naštvaní dovolenkáři touží v kolonách jak šneci po chcankách, protože rozsáhlá přestavba křižovatky Aviatická způsobila totální kolaps. Pokud máte let, raději vyrazte už včera, nebo si rovnou pořídíte helikoptéru, ať stihnete svůj drahocený drink v letištní hale, než vám zkazí celou dovolenou. Policie varuje před kilometrovými kolonami a radí všem, aby jeli MHD nebo si prostě přibalili extra dávku trpělivosti a možná i nějaký ten sexapeál na rozptýlení v zácpě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám na obloze vystřídá všechno možné, od sluníčka po přehánky a ojedinělé bouřky, s denními teplotami kolem 22 až 26 stupňů, což je tak akorát na odhození studu. Na zítra hlásí jasno až polojasno a pořádný pářák, rtuť teploměru vyletí k 25 až 35 stupňům, takže si připravte ledové drinky a možná i nějaké ty ledové kostky do trenek, bude to horké, kurva.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Pán přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, páno, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, páno, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, ten mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pá, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Crazy Radio.
2: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 8 hodin ráno. Lidé v Česku teď řeší, jak na ně dopadla vlna veder, kdy se i v Praze v noci potíme jak prasata a ledničky nestíhají chladit pivo. A co teprve ti borci, co si včera večer vzpomněli, že jim doma chybí plavky a v obchodech už je nikdo nemá, protože je dávno podělali. Někdo se tak raději schladí v rybníku, jiný v hospodě, ale všichni se shodnou, že vedro je prostě na píču.
5: Sport.
6: V jihočeské 7. fotbalové lize dostal červenou kartu hráč na lavičce, který se ani nedostal na hřiště. Důvodem byla urážka rozhodčího, kterého obdařil titulem Čuhák, když nesouhlasil s jeho výrokem. Disciplinárka mu za to s radostí napařila stopku na 3 zápasy, takže se ten kluk pořádně vyřádil jen v hrdle.
5: Doprava.
6: Dálnice D35 se dnes promění v pořádné bojiště, ne však ve zlém. Řidiči tam totiž můžou potkat tanky Leopard 2 a 4 české armády, které si to po asfaltu frčí v rámci výcviku přímo. Takže jestli jedete kolem, bacha na pásy a nezapomeňte na selfie, taková podívaná se nevidí každý den, co?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka to, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kače, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporetě, povídá, Hergotoš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporetě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit. Crazy Radio, minimum muziky.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 9 hodin ráno. Léto už se nám rozjíždí, a s ním i klasická česká nálada, slunce sice pálí, ale na koupališti se pořád řeší, jestli se tam smí s vlastním pivem, a jestli ty plavky ještě něco zakrývají, nebo už to je spíš jen takový lehtivý cár. Jeden expert na počasí nám potvrdil, že tenhle týden budou teploty fakt na hovno, takže hledejte stín, ideálně s chlazeným nápojem a bez dotěrných sousedů, co vám furt okukují dekolt. No a aby toho nebylo málo, tak někteří řidiči už teď panikaří z letních kolon, takže jezdí po městě s klimatizací naplno a radši si pro jistotu pořádně osahávají auto, jestli se jim nepřehřívá, než aby se podívali na cestu.
6: Ze společnosti.
7: Tak to vypadá, že Češi tráví na sociálních sítích čím dál méně času, ale zase si to tam umí pořádně užít. Mileniálové teď s gustem přenášejí facebooková témata na LinkedIn, čímž tu původně seriózní síť mění v takovou digitálního spůdku. Takže bacha, abyste u dalšího náborového inzerátu nenarazili na fotku z dovolené místo profesního profilu.
6: Kultura.
7: Minulou sobotu se ve Velkých Popovicích konaly slavnosti Kozla, kde se teklo pivo proudem a soutěžilo se v kdejakých kravinách, jen aby se lidi bavili. Kdo si myslel, že pivo chutná nejlépe v hospodě, byl vedle jak ta jedle a mohl to rovnou zapít. Návštěvníci si užili muziku, kuchařské show a hlavně spoustu dobrého pití a žrádla, což je to nejdůležitější pro pořádný kulturní zážitek.
6: Sport.
7: Na rozpáleném okresním fotbale se včera děli věci, když se jeden z fanoušků rozhodl ochladit po svém. Po několika pivech si dotyčný sundal všechno, co měl na sobě, a s hrdým pokřikem se vrhl do potoka, který lemoval hřiště. Internet teď řeší, co bylo rychlejší, jestli jeho sprint do vody, nebo kamery diváků, které celou akci okamžitě zachytili.
6: Doprava.
7: Ranní špička opět prověřila pevné nervy českých řidičů, na D2 u Brna se to dnes ráno líbalo dvěma osobákům, jeden pruh byl neprůjezdný. V Praze na Křižkovu si zase motorka s osobákem dali rande naslepo, naštěstí bez větších jiskřiček. Takže bacha na sebe, ať to do práce ještě stihnete, nebo to bude s šéfem zase na ostří nože.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude taková ta náladová pohádka, kdy se nám od západu valí mraky a v Čechách místy i zaprší, takže si schovejte ty nové krajkové trenýrky, ať vám je nevypláchne, zatímco teploty polezou na příjemných 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě dokonce až na 25. Zítra nám sice ještě pár kapek spadne, ale pak se vyčasí a vzduch se prohřeje na 16 až 24 stupňů, což už je skoro na letní večery plné vášně.
8: Pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda? My jsme to neviděli.
1: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
3: Minimum
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a potom 20. jsem ožralej.

0: Každý den je originál.
1: 16. června slaví svůj svátek Zbyněk. Toto staročeské jméno znamená ten, kdo rozptyluje hněv. Všem Zbyňkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 10 hodin dopoledne. Česká moderátorka Štěpánka Duchková se nedávno svěřila, že se podívala na porno a byla z toho paf, což je na její decentní povahu docela nářez. Prý si chce užívat sex i ve stáří, tak držíme palce, ať jí to šlape jako nové hodinky.
1: Kultura.
2: Takže, soudruzi, kdo by to byl řekl, že i z komunistických obýváků se dají vyhrabat poklady. Výstava Domácí umění teď ukazuje, co všechno se dalo vesele bastlit, když nebylo nic moc k mání. Prý tam najdete i ten legendární kaktus v akvárku, co píchal do očí už za Husáka.
1: Sport.
2: Sparta údajně zvažuje, že příští sezónu budou hráči trénovat v růžových dresech, aby rozptýlili soupeře, ale mluvčí klubu to včera s úsměvem popřel s tím, že se drží tradiční rudé. Podle zákulisních informací se prý ale už testuje speciální edice s leopardím vzorem, což by mohlo být na hřišti docela divadlo. Fanoušci se ptají, jestli se připravují na Ligu mistrů, nebo spíš na módní přehlídku.
1: Doprava.
2: Dálnice D1 nám opět ukázala, že je jako žárlivá milenka, nikdy nevíte, kdy vám udělá ze života peklo. Včera večer se u Prahy srazilo 5 aut, takže kdo spěchal na večerní dostaveníčko, dorazil s parádním zpožděním a s kudlou v zádech. A dnes ráno se ještě převrátil kamion u Ostrovačic, takže ranní ptáčata si místo kávy nejspíš dala pořádnou dávku nadávek.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

nechat východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obouvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak,

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. června, 11 hodin dopoledne. S příchodem veder se v Česku opět rozjíždí diskuze o tom, co je ještě dovolené na veřejnosti a kde už končí sranda a začíná mravní pohoršení. Městská policie v Brně tak řešila kuriózní případ páru, který si s náměstí udělal takový malý akvapark, když se rozhodl osvěžit přímo ve fontáně, což vyvolalo vlnu úsměvů, ale i pokud za narušení veřejného pořádku. Holt, někomu je horko fakt hodně, že zapomene na základní pravidla slušného chování, ale hlavně, že se ochladil, že jo.
4: Ze společnosti.
5: Tak si představte, že se jeden Čech chtěl pořádně rozšoupnout a místo žhavé noci s kráskou prý skončil s úplně jiným zářezem. Prý z toho byla spíš pořádná prdel než romantika. Inu, kdo si hraje, ten občas narazí na pořádnou divočinu.
4: Kultura.
5: V Brně se otevřel nový most Adama Bernaua, legendy z televizního seriálu Návštěvníci, který sice ještě lidstvo nezachránil, ale už má svůj kus betonu. Na zdi mostu nechybí ani kresba z hrdiny seriálu, takže až pojedete kolem, můžete pozdravit Josefa Bláhu a Dagmar Patrasovou. Kdo by to byl řekl, že i obyčejný kluk z Vráfovy ulice může vstoupit do dějin, i když zatím jen mostem.
4: Sport.
5: V kutnohorském okrese se stala fotbalová historie, když v dresu FK Chotusice 1932 nastoupili na hřiště otec se synem, což prý pomohlo ke splnění zvláštních rodinných přání. Že by se teď všichni tátové rvali do branky, jen aby si kopli z potomky. Hlavně ať u toho nepraskne nějaký břišák, ten fotbalový sen by pak mohl být hodně bolavý.
4: Doprava.
5: Řidiči dnes opět zažívají peklo na cestách, protože jedna blondatá řidička se rozhodla zkrášlovat za volantem a nabourala si o zrcátko svůj make-up, čímž zablokovala celou dálnici D1. První zprávy naznačují, že kosmetická kalamita potrvá do odpoledních hodin, takže si raději vezměte nafukovací matraci a projděte se lesem. V nejhorším případě se na dálnici klidně i opalte, prý to bude trvat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám na teploměrech předvede 18 až 23 stupňů Celsia, Morava si užije až 25, takže ideální čas na pořádnou zahradní party, kde se možná objeví i nějaká ta letní románek. Večer to ale bude chtít spíš deštník, aby se vám nerozmočil make-up, nebo jiné, tajnosti, když teploty spadnou na 15 až 11 stupňů. Zítra se pak rtuť vyšplhá na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 26, takže jestli jste včera zapomněli na sprchu studenou vodou, máte šanci se šladit v případné přehánce, nebo si prostě dejte zmrzlinu a užijte si sluníčko, které občas vykoukne.
6: Minimum muziky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: jsem předeslal, jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdlí.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.